0: Radio Spin.
1: Yes. Tohle je poslední stopa. For real, for real. Yeah. Let's go. Let's go.
2: Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDM a vibe, dneska mám ru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDM a vibe, dneska mám ru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDM a vibe, dneska mám ru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDM a vibe, dneska mám ru on lock jako Central.

0: necítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDMA, dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDMA, dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDMA, dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDMA, dneska mám hru on lock jako Central. Smoke.
1: Radio.

testovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se hrupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

nad hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Lift it up. Bla bla bla bla bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla bla bla bla bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: A to je jaká ženská, ne? No to je Jackis! Ježišmarja! Tak to je ale hodně špatný. Ty vědíš, on nejží na chodu.
1: Hoši! To je blázen!

0: Rádio. Spin. Spin Rádio.
1: Rádio Spin jde s dabou. Rádio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že nás v dabu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v dabu

0: je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deci a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun.
1: Chceš slyšet svůj oblíbený rap? Stáni si apku na radiospin.cz a řekni nám to.

jsou těmi, kteří před lety položili základ českýho rapu. Na scéně jsou už 20 let. A za těch 20 let toho stihli už mega hodně. Jejich tracky si najdou cestu téměř do každého playlistu v Česku. A v téhle zemi není jediný člověk, který by o nich alespoň jednou neslyšel.

0: něco jiného, prosím, spíme.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin, nejvíc rapu v republice.

0: Ladíš Radio Spin, Krištof za Majkem, máme tu pátek 8. května a to znamená za prvý státní svátek a za druhý prodloužený víkend. Tentokrát potěším hlavně fanoušky nefalšovaných rapových kořenů u nás old schoolu v Česku, protože dneska si každou hoďku dáme dvojitou porci skupiny, která si říká Peneři, Strýčka, Houboje, zkráceně PSH. Mrknem taky na nějaký novinky ze světa. Už teď prozradím, že se podíváme třeba do Ugandy na jednu, řekněme, netradiční válku, na to si určitě počkej. A samozřejmě budu taky hrát podle tebe, takže pokud právě vstáváš a říkáš si, co bych si tak dneska pustil, zavolej mi na číslo 210 32 30 30 nebo pošli hlasovku do naší apky a já ti to byl rád zahraju. Mrknem v rychlosti na počasí, to fakt dneska není úplně OK. Já když jsem přijížděl, tak mě byla dokonce zima a to bych ani netipnul takhle v 8. května. Já myslel, že už bude jaro. Každopádně po celé České republice máme průměrnou teplotu zhruba 10 stupňů Celzia a ačkoliv ta teplota půjde trošičku vejš zhruba na 14 stupňů Celzia, tak stejně očekávají převážně zatažený a místy i hodně propršený den.
1: Dos

0: Za 2 minuty máme 9 hodin, přesný čas na Rádio Spin.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Přesně podle tebe.
1: Máme tu první přání dnešního dne, který vychytal Kamilos. Poslal nám tady zprávu do apky, no a ta zpráva zní: čau Kospine, zahraj nám na stavbu do Nového Jičína, ať to při tom svátku hezky utíká. Díkes, mír a lásku. Chlapi, Nový Jičín, to je skoro můj hud, jak se říká anglicky, že jo? To je skoro moje domovina, to znamená, že určitě vám to budu muset zahrát, ať chci nebo nechci, takovým krajanům. Vybral si tady skladbu od Dolara, která se jmenuje Praha System, takže jsem tady našel nějakou clean verzi a až to tam letí. Vám to přímo do uší. Užívejte, ať vám to utíká. No a pokud i ty chceš zahrát nějakou písničku na přání, tak 210 32 30 30 jsem tu pro tebe a zahraju.

Spin. Ladíš Radio Spin, Krištof s tebou. Máme pátek 8. května, den osvobození. Já připomenu, že pokud si jdeš dneska nakoupit, tak nezapomeň, že obchody jsou zavřený. To se přesně stalo ráno mně, když jsem si šel pro sváču. Každopádně, my tu máme hudební víkend a jdem to odpálit PSHčkama. Asi není třeba představovat tuhle skupinu. Orion, Vladimír 518, Mike Traffic, to jsou jména, který rezonují dodnes. Čím jiným bychom to měli dneska otevřít než legendární skladbou Praha, všichni známe. Já k tomu přihodím song Sloni už jdou, ke kterému je fakt zajímavý videoklip, já jsem ho nedávno objevil, kde jsou vlastně archivní záběry z VHSky, z jednoho z prvních koncertů PSH v rámci akce Adidas Streetball, pokud se nepletu, je to cca kolem roku 1993, no a tyhle záběry byly zremastrovaný, čímž vzniknul klip a zároveň vlastně skvělej pohled na atmosféru rapu tehdejší doby. Pokud chceš trochu jiný pohled na tuhle songu, tak si to určitě pust i s tímhle klipem.

0: Tyhle ulice v srdci navždy budu mít. Neznáme pravdy, přesto dopředu chci jít. Možná, že v iluzi přesto nepřestanu snít. Smíchovský třetí patro, vychutnám si klid.
1: Všude dobře, doma nejlépe.
2: Legendy českýho rapu v éteru Rádia Spin. PSH. Po celou sobotu a neděli na Rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin, co se regionu týče, tak opatrnej buď v Čáslavi na příjezdu od Goučova Janíkova, tam je hlášená nehoda, a jedna taky ve starém Plzenci na ulici Smetanova. Přesunu se na dálnice, tady si zhruba 10 minut počkáš na D1 při příjezdu do Brna a 5 minut na příjezdu do Prahy u Mnichovic. No a co se samotný Prahy týče, tak tady je všechno fresh, připomenu jenom, že si počkáš zhruba 10 minut v Holešovicích na ulici Argentinská, jinak je to bez větší nehody nebo zdržovačky.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

0: podle tebe.
1: Chvíli zpátky jsem tu mluvil s Davem, naším věrným posluchačem, no a vybrali jsme jednu písničku, každopádně potom mi Dave sdělil, že mi dokonce poslal hlasovku, no a nakonec se Davea rozhodl, že mám zahrát tu písničku z té hlasovky. Tak Dave, že jsi to ty, tak já si ji jdu pustit.
2: Čau, Krištofe, tady David, prosím tě, zahraj mi tam, bude to pro tebe do studia, pro mě, pro všechny spinnery od Eminema, Not Afraid. Díky, čau, David.
1: Dave, super, díky moc. Otestoval jsi tady technologie, zjistili jsme, že fungují, tím pádem já ti za to posílám Eminema, písnička se jmenuje Not Afraid. A kdyby si i ty chtěl něco zahrát, tak 210 32 30 30 a nebo posílej voiceovky do naší apky, protože voiceovek tady mám nějak málo. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

0: Ladíš Radio Spin a pojďme si společně poslechnout pravidelný report z výjezdu našeho Spin komisaře Repa alias Matyho, který, pokud se nepletu, minulý úterý vyjel na Jihlavsko do obce Dušejov.
1: Tady Spin komisař Rep Maty a já už jsem tady na místě v malebném Dušejově a já už jsem se vydal na to hledat našeho vítěze Michala.
2: Ahoj, Michale. Maty, ty jsi zkontroloval Michala, jestli poslouchá Radio Spin?
1: Samozřejmě zkontroloval, hraje to tady na plný pecky, takže samozřejmě Tigry můžu předat úplně bez problému.
2: Gratuluju, vyhrál jsi!
1: Děkuju, to bylo docela překvapkou, teda popravdě.
2: No tak to je skvělý, věřím, že tričko Tigru bude taky slušet a že se bude hodit k práci. Co ty a Radio Spin?
1: Práci to máme zaplý od rána vlastně do večera a když někam přejíždíme, tak auče taky, no, máme naladěno furt.
2: Na jaký Tigr se nejvíc těšíš?
1: Já mám nejradši klasiku, ale jako občas vyzkoušíme nějaký, co mají, teďka koukám, jestli jsem neměl ani ten modrej tady, tak uvidíme, co to bude, podle mě to bude dobrý.
0: Já se přiznám, já mám teď pár takových barevných Tigrů před sebou ve studiu a jsem ve velkém pokušení jednoho si vzít. A pokud to nalákalo i tebe, tak se registruj na program@radiospin.cz, písni tam jméno, telefon, ale hlavně adresu, na který tě náš komisař může dopoledne zastihnout, jak posloucháš Radio Spin, aby tě za to mohl odměnit Tigrama ve všech barvách duhy.

0: jsme Rádio Spin.
1: Plavčíku?
2: Ano, kapitáne.
1: Co to máte za příšerné tetování?
2: To mi udělal kuchař Stefan v podpalubí.
1: To je příšerný, proč nešel k Tondrik Tatu? Dělá nejlepší neotradicionál a japonský styl. I můj papoušek nemá tak kvalitní barvy. Příště půjdeš k Tondrik Tatu, rozumíš?
2: Rozumím, kapitáne, jak se k němu objednám?
1: Přes Instagram. Napiš tam Tondrik Tatu a okamžitě ho začni sledovat.
3: Sedím v Barceloně, páje unikóně, písek moře, more, neptej se mě, co je.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: podle tebe.
1: A podle tebe znamená podle Petra, který se chvíli zpátky dovolal, takže co budeme hrát?
2: Damage. A bylo by to, prosím tě, pro mě, vlastně pro dceru, pro Káju a pro naši mamku a pro Tomíka. A že už se teda vracíme domů, že už jedeme, takže ťuk, ťuk, ťuky, ťuk.
1: Haha, ťuk, ťuk, ťuky, ťuk. Dobrý den, tady Rádio Spin, Buka a Ohanbí, letí to k vám na cestu domů, dobře dojeďte. No a kdyby si i ty chtěl něco zahrát, 210, 32, 30, 30, jsem tu stále. A samozřejmě je tu stále i naše mobilní apka, kam můžeš posílat vojsovky.

Pokračujeme v hudebním víkendu s tebou Krištof na rádiu Spin a stejně jako minulou hoďku tu máme PSHčka. Abychom si připomněli, že PSH nejsou skupinou dávno minulou, tak si dáme něco v uvozovkách současnějšího a to song Já to říkal z roku 2014. Tahle věc má takovej dobře tvrdý beat, za mě ideální věc, pokud si ve fitku anebo pokud se právě probouzíš, protože tohle tě musí ze zákona nastřelit. A vlastně stejně na tom je i druhý track s názvem Jako jet. Tam se k produkci přidal i DJ Witch, kterýho jsme tu měli minulý týden, kruh se uzavřel. A já tenhle song mám osobně spojený s tím, že jsem se ho jako malej snažil stáhnout do telefonu. A tehdy si pamatuju, že mi to trvalo asi 3 hodiny, já už jsem byl nervózní, nechápal jsem, co se děje. A pak jsem zjistil, když se to stáhlo, že jsem omylem stáhnul film se svěrákem, který se jmenuje Jako jet. Tak doufám, že teď vám pouštím song a ne film.

0: tam něco jiného, prosím, spíne.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Rychlá doprava na Rádio Spin, co se regionu týče, tak cca 10 minut si počkáš v Litomyšli na ulici Sokolovská a opatrnej buď v Čáslavi na příjezdu od Golčova Janíkova, hlášená je tam nehoda. Přesunu se na dálnice, tady si 5 minut počkáš na D1 při příjezdu do Brna a 10 minut na příjezdu do Prahy u Mnichovic, stejná dálnice D1. Co se samotný Prahy týče, ta vypadá úplně fresh, bez nějaký větší zdržovačky nebo kreše, ale pokud máš jiný info, tak určitě volej číslo 210 32 30 30 a nebo nám pošli voiceovku do naší mobilní apky.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

630. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin.

0: podle tebe. Jdeme hrát podle Majka, který má fakt super relax momentálně.
1: Chtěl bych něco pustit od Peka. Der Mama. Jsme na rybách, posloucháme tady Spin na Tovačově, takže všem rybářům, všem lidem dobrým a hlavně ať jsou všichni zdraví a prostě pro všechny.
0: Přesně tak, všem lidem, ať jsou všichni zdraví, ale taky všem rybám, aby vám brali, protože jsme se tady tak bavili. Já jsem teda v životě nerybařil, ale přijde mi to jako skvělý relax, sednout si k té vodě, jo, dát si ten Spin do uší, prostě čilíček největšího kalibru. Ale každopádně bavili jsme se, že ryby dneska moc neberou, takže já tady Tupaka a Dear Mama posílám hlavně rybám, aby je to přilákalo na tu hladinu a vy jste z toho potom měli radost.

0: scéna dnes dostala nový přírůstek v podobě EPčka od OG Páva. Pokud ti tohleto jméno nic neříká, tak Páv to je relativně nový rapper z labelu Pose, pod kterým se poprvé ohlásil kolem roku 2024. Možná ti něco řekne track Bába spí se Sputníkem, protože to byl celkem banger, bylo to fakt velký.
1: Tak teď, když nad tím přemýšlím,

0: jdu bydlet na rozstyl.
1: Yes, takhle nějak to znělo. No a tenhle ten týpek vydal dneska EPčko Morová rána. Já už jsem to stihl poslechnout celý, protože ono to dohromady má celý asi 10 minut. A říkal jsem si, že mu tady prostě musím dát shoutout. Je to syrový, je to moderní, je to drzý a hlavně OG Puff mě neskutečně baví tím, jak si hraje se slovními obraty. Není to sice za mě úplně srovnatelný s mými oblíbenými Prag Union nebo MCGM, ale je to neskutečná zábava. Já si tu od rána jedu jednu jeho sloku Michael Jackson, Michael Jordan, Love v kapse oči Hongkong. Pokud i tebe baví tyhle nakládačky, určitě na to mrkni, protože za mě to stojí za to. Jdeme se v rychlosti mrknout. Na počasí to pořád není žádná hitparáda, po celé České republice máme průměrnou teplotu zhruba 10 stupňů Celsia. Bude to sice o kousek výš, zhruba na 14 až 15 stupňů, ale na většině území bude zataženo a dokonce čekáme i slabý přeháníky.
2: Spin Radio.
3: Radio Spin Destabo. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB

0: směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun.
1: Bonnie M, Daddy Cool, navždy neasi. Jak nastráš pod na pláž, more, neasi. Prečo máš sebe

0: Tentokrát budeme hrát podle Jirky a bude to trošičku na smutnější notu.
1: Myslím tě, bude to trošku smutnější, jo? Večer se zabil jeden můj kamarád, nejlepší člověk na světě, největší motorka všech dob, Kamil Holán. Zabil se v Irsku na závodech a taky bych chtěl zahrát na tu jeho cestu. Panáky na zem od Resta.
0: Vybral si tam Resta a DJ Fate, písnička se jmenuje Panáky na zem a takhle symbolicky posíláme Kamilovi do éteru tuhletu písničku, tenhle ten banger, takzvaně Fly High.

Spin. Posloucháš hudební víkend s Krištofem na rádiu Spin a tenhle prodloužený víkend se nese ve znamení Penneru strýčka Homeboye. Jako první z dvojice tracků ti za chvilku pustím song Hlasuju proti z roku 2001. To je nadčasový song, už jen kvůli tomu, že česká rapová scéna kolem milénia stála hlavně na rembetlech a na nějakým reprezentu, přičemž tenhle song vyloženě přeskočil konvence té doby. Ty kráso, já dneska jsem úplně filozof. A otevřeně mluvil proti nějakému násilí, proti rasismu, proti fašismu a možná i díky tomu tahle skladba dosud nezestárla. Přihodím k tomu track od Monkey Business s PSHčkama na featu Rockin' at the Lobby Bar. Já se přiznám, že Monkey Business jsem v životě neposlouchal, takže se sám nechám překvapit touhle písní a uvidíme. Třeba se mi bude líbit, třeba ne.

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin, co se regionu týče, tak crash je hlášený v ulici Těšínská v Havířově, v Brně na Okružní nebo v Čáslavi na příjezdu od Golčova Jeníkova. Přesunu se na dálnice, tady si 7 minut počkáš na D1 při příjezdu do Brna a při příjezdu do Prahy po D1 je to dokonce 20 minut. Stojí taky D6 u Petrohradu, tam to bude zhruba na 15 minut zdržení. No a co se samotný Prahy týče, tak jediná nehoda je hlášena v ulici Křenická na Skalce, jinak je Praha úplně fresh, průjezdná bez větší zdržovačky nebo crashe.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Damn, your life can flip in a matter of seconds. One morning you waking up in the projects, and the next morning you wake up in a $1.2 million car.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: A jdeme hlad? Jdeme hlad. Já mám totiž hlad, takže jdeme hlad. Jdeme hrát podle Marti.
1: Tak Snoopyho třeba. Snoopyho s Eminemem a kdyby tam byl ještě třeba Nate Dogg nebo něco dohromady.
0: Já jsem tady zapátral v našem katalogu písniček. Chtěla si Eminema, Snoopa, nejlíp i Nate Dogga, ale ten se mi úplně nepovedl najít. Každopádně našel jsem tady Eminema a Snoopa, ještě je tam Lil Wayne na featu a písnička se jmenuje No Shady, tak doufám, že tě tím potěším a přemýšlím, komu bychom ji tak mohli poslat. Krom toho, že ji posíláme všem spinnerům, tak si myslím, že bychom to třeba mohli specificky poslat těm, kteří si dneska neuvědomili, že je pátek 8. května, státní svátek a šli si třeba takhle ráno nakoupit nebo pro svačinku a zjistili to pozdě. Zjistili to až před obchodem. Jo, to byl přesně můj případ, protože dneska ráno jsem vstal a snažil jsem se mávat na ty Lidl dveře, které se jako neotevíraly, co se dá ho dělat. Věřím, že v tom nejsem sám a pokud se to stalo i tobě, tak ti posílám tuhle tu písničku.
2: White t-shirts, Haynes mainly, it's a long shot, but is it possible there's a lane, maybe, if not, he's gonna have to come.

Pokud ladíš Radio Spin pravidelně, tak asi víš, že tu moc konflikty neprobíráme. Ale dneska musím udělat menší výjimku. DJ, pusť tam prosím lepší hudbu. Jo, to je ono. V Ugandě totiž v posledních dnech znovu ožívá takzvaná válka šimpanzů. V Národním parku Kibale totiž existovala jednotná skupina opic, pojmenovaná Ngogo, která se ale v posledních měsících rozdělila na dvě frakce a ty mezi sebou bojujou. To zajímavé na tom ale je, že to není jen takovej bezhlavej fight, ale ty opice mají normálně taktiky a strategie. Podle vědců, kteří to tam zkoumají, je jich tam na to fakt hodně, tak si opice dokonce vytváří aliance a podnikají opakovaný výpady na území nepřítele. Dokonce se i vyzbrojují klackama a kamenama. To je crazy. Vědci to popisují jako nějakovej jedinečný vhled do chování tvora, který je nám geneticky velmi blízko, a tím pádem se můžeme přeneseně něco dozvědět i sami o sobě, jakožto o lidech. Mě to trochu připomíná mě a Zuzku, když si předáváme vysílání a bojujeme o to,

Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.

0: Tohle přání bude trošičku fail, protože chvilku zpátky se mi tu dovolal Johnny.
1: Ale přemýšlím, jestli tam máš třeba Resta vodu, tobě do studia pro všechny spinnerky a spinnery.
0: Ty jsi po mně chtěl od Resta track, který se jmenuje Voda. Já jsem ti řekl, že ho tu mám a že ho zahraju, jenomže, jak mám brýle a pořádně na to nevidím, víš, jak je tu přítmí tohleto, tak jsem si nevšiml, že od Resta to nemám track Voda, ale Vona. Takže doufám, že se nebudeš zlobit, že tam bude Rest Vona, přece jenom rozdíl je to jenom v jednom písmenku, tak doufám, že to bude stačit. No a kdyby si i ty chtěl něco zahrát, tak můžeš poslat něco málo do apky, já z toho něco vyberu, protože to zatím vypadá, že tu mám plno. Dneska jste fakt pilní a posloucháte a z toho mám radost.

Spin. Sleduješ hudební víkend na rádiu Spin, sleduješ, no spíš posloucháš, ono to rádio moc sledovat nejde. Za Mikem je Krištof a před Mikem jsou PSH. Nejsou sice se mnou ve studiu, to by bylo super, ale máme je tu v playlistu a to hned dvakrát po sobě. První si dáme song Yes, No, OK na featu Matěj Rupert, taková chillózní záležitost z roku 2010. A s druhou písničkou půjdeme blíž k aktuálnímu datu, rok 2017 a single Hlavně, ať se to nedoví máma. Klasický složení, Vladimír 518, Orion a Traffic. A já tě opět nalákám na skvělý videoklip na YouTube, ten sází na takovej oldschoolovej vizuál a jistou dávku nostalgie. Mně to vždycky přijde, jako by si kluci už závodně odrepovali všechno a už si chtěli jen hrát na tom svým písečku. A to se jim daří. Yeah.

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin, co se regionu týče, tak crash je hlášený v ulici Těšínská v Havířově nebo v Brně na Okružní. A v Brně zůstaneme i na dálnicích, protože na D1 při příjezdu do Brna si počkáš cca 5 minut. Na té samé dálnici, to znamená D1, při příjezdu do Prahy si připrav nervy a svačinu, protože za Mnichovicema to stojí asi 25 minut. No a co se samotný Prahy týče, tak nehoda je hlášena v ulici Křenická na Skalce, aktuálně taky v Žitný na Novém Městě a jeden crash tu vidím taky na Zličíně. Nebo za Zličínem na křižovatce ulic ke Zličínu a Hostivická.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio

0: podle tebe.
1: Můj čas se chýlí ke konci, teda jakože můj vysílací čas, ne, že bych ještě plánoval tady něco opouštět, třeba rádio nebo tak. Každopádně, já tu mám takhle při konci mého vysílání fakt jako vlastně zajímavý přání, já vám ho pustím, je od Michala.
2: Přemýšlel jsem, jestli Linkin Park nebo Valčík, tak mi dej Valčík, to je takový svižný, ale asi tomu mrt. Ať má taky lepší den.
1: Abych to přetlumočil, jo, tak není zajímavý to, že tady Michal se třeba Valčík, jo, to je úplně normálka, ale Michal neposílá track tomu, koho má rád, jo, někomu z rodiny, nějakému kamarádovi nebo všem spinnerům, ale posílá to svému momentálnímu nepříteli a mně to přijde vlastně strašně fajn, takže posíláme track Valčík nepříteli a doufáme společně s Michalem, že má dobrý den.

0: sotva ti zapnu mikrofon, už se směješ, jo?
1: Já se nesměju.
0: Pojďme na to. Posloucháš Radio Spin. Je to Krištof. Je to Zuzka. Ahoj, Zuzko.
2: Ahoj.
0: My jsme dostali pokyn zhora, že bychom měli být kratší, takže jsme se dneska rozhodli, že budeme fakt jako krátcí a struční při té předávačce.
2: Jo? Přesně.
0: Zuzko, jak se máš?
2: Dobře.
0: Zuzko, co budeš dneska řešit?
2: Simone Biles.
0: Co to znamená?
2: To atletka, která měla takovej nesouhlas se společností.
0: Dobře, Zuzko, děkujeme. Podíváme se na počasí, jo?
2: Dáme počasí.
0: Počasí ve velké rychlosti, takže počasí. Po celé České republice máme zataženo. Místy slabý mrholení, nejmín stupňů momentálně na Karlovarsku a na Liberecku, celých 10 stupňů.
2: Naopak není teplo, nejvíc, není teplo.
0: Není. Naopak, Zuzko, počkej, musíme být krátcí. Naopak nejvíc máme na Moravě Zlínský kraj a Jihomoravský kraj, tam máme krásných 16 stupňů Celsia. Tolik já, Krištof, teď už to přebírá

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Dáváš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, já tě zdravím, máme 8. května, den osvobození od fašismu a neb den vítězství, je důležité si to připomínat, taky ti připomínám, že jsou velký obchody zavřený, takže pokud si budeš chtít něco koupit, tak hledat tak nějaká večerka. Dneska jinak spolu probereme kauzu ohledně Simone Biles a Met Gala, ona se docela k tomu dobře vyjádřila, já s tím dost souhlasím, takže si na to počkej. Dále tu bude hudební víkend z PSH a nebude chybět komunikátor, takže neváhej, volej na číslo 210 32 30 30 nebo nahrávej hlasovku, já ti zahraju oblíbený track, já to jako teď Tomášovi. Tome, slyšíme se?
2: Jo, ahoj. Slyšíme,
1: ahoj,
2: slyšíme.
1: Ahoj. Co tam dáme, pro koho to bude?
2: Bude to pro Kuky, do Jiříc, pro Standu Koňaka, pro Ombaka, pro Pityho, pro Cekyho a pro Míšu, Doradce.
1: Okay.
2: A nám je pro tebe,
1: A děkuju, tak to je hezké. Tak to klukům posíláme, a jim to rychle utíká a ty měj krásný den.
2: Jo, tobě taky, ahoj.
1: Ahoj.
2: Čau.

0: Karin, na majku je s tebou Zuzka. Máme tady hudební víkend z PSH. Já jsem se moc těšila, takže jdeme rovnou na to, ať to nezdržuje. Jako první si poslechneme track Co bude, až nebude rap, což je známá pecka. Je to track, který je za mě takový ultra pohodovej, ideální k dnešnímu volnému dnu, takový chill na zahrádce, i když teda to počasí není úplně jako ideálka, ale prostě chillovat s tímhle trackem je prostě ideální, že jo. Na druhou stranu tady máme track Nekonečno, což je trošičku jiný vibe, malinko drsnější, ale ne zas nějak extrémně, ale je drsnější než ten první track. A za mě je někdy opravdu lepší nechat to bejt. PSH na rádiu Spin právě teď.
1: PSH v hudebním víkendu na rádiu Spin.

Kou na dálnice, tam ti udělám radost, jsou čistý, regiony jsou taky čistý. Co se týče Prahy, tak v ulici Křenická je nehoda auta, nákladňáků, v ulici Žitná je potom nehoda dvou aut, v ulici ke Zličíně je nehoda cyklisty a auta, tam dávej pozor, no a v ulici Evropská máme nehodu dvou aut a ještě máme i nehodu v ulici Sokolovská. Takže Praha, tam to máme celkem plný nehod.

0: Rádio Sten.
1: Pusťte něco jiného, prosím, Stene.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Sten. Nejvíc rapu v republice.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Dáváš rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka, máme tady další komunikátor a já mám na drátě Toma, slyšíme se?
2: Ahoj, slyšíme.
1: Super. Co tam dáme, pro koho to bude? Znáš to, klasika.
2: Ahoj, já bych tam chtěl od Moniky Bagárový, nečekám. A pro Míšu Jircovou do Hradce a od Dennyho do Příle pro Adélu Kozutkovou.
1: OK, tak jo. Dávám to tam, užijte si track. Čau.
2: Ahoj, děkuju. Řekni

0: cestovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil brak. Bla, bla, bla, bla, bla.
1: Co se rupa děje?
0: Co se děje?
1: Co se děje?
0: Co se děje?
1: Bla, bla, bla, bla, bla.
0: Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: Dáváš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, no a já se budu s vámi, nebo s vámi se chci pobavit o Simone Biles, což je jedna z nejúspěšnějších gymnastek světa. Pokud ji neznáte, tak je o ní na Netflixu dokument a být váma, tak si ho dám, protože je bezvadný, je úžasný. No a Simone Biles nedávno otevřela veřejně jedno takové palčivé téma, které hýblo společnosti. Ona totiž přiznala, že celá její příprava na jednu sportovní charitativní akci dohromady stála 500 000 korun, což je jakoby pálka. Vemte si, že jako je to za šaty, za make-up, za bižutérii, nevím, co ještě tam, nebo bižutérie to asi není, to bude něco dražšího. No a Simone se ptá, jestli je etické být na charitativní akci, anebo na jakékoliv jiné akci v outfitu za 500 000 a to ty šaty byly ještě půjčené. Hodně se to i dotklo Met Gala, které teďka nedávno probíhalo. No a Simone Biles také řekla, že pokud si bude společnost myslet, že to je normální, tak nikdy na žádnou akci už nepůjde, protože podle ní to neetické je. Podívejte, můj názor je takový, že jestliže příprava Simone Biles stála 500 000, tak si představte, kolik musí stát příprava třeba takové princezny Kate. A ano, přijde mi to jako mrhání peněz a je to opravdu paradox, pokud jdete v takové robě na charitativní večer. Já si prostě stojím za tím, že parádu uděláte i s málem a hlavně s úsměvem na tváři. A pojďme mrknout na počasí, tam se taky moc úplně smát nebudeme, máme okolo 14 stupňů, je docela zataženo, polojasno, místy teda je jasno v republice, ale ty stupně nic moc a nebude to ani moc lepší. Bude maximálně 15 stupňů a po západu sluníčko, které bude tak o 8:30, tak budeme mít 10 stupňů, ale nebojte, zítra to bude lepší, zítra budou maxima až 18 stupňů, dáváš Radio Spin s tebou Zuzka.
1: Spin Radio.
2: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím

0: Vyladíš Radio Spin na Majku s tebou Zuzka a máme tady první hlasovku dne a tady od Michala.
1: Ahoj Zuzko, tady velký a malej Michal, můžeme poprosit od Hektora písničku King Kong, díky moc. Hezký den všem, ahoj, pro všechny.
0: Taky vám přeju hezký den a dáváme tam Hektora King Kong.

0: vezme maty a bude ti je pouštět bangry od PSH. Já ti první zahraju track Já to říkal a mě věta Já to říkal nebo říkala dokáže hrozně naštvat. Prostě neříkejte to lidi, jo? Jakože, OK, máte pravdu, ale neříkejte to prostě. Tento track od PSH vás ale rozhodně nenaštve, právě naopak. Jako druhý si poslechneš track Jako jet. Máme tu track a na featu, kde je DJ Vitch a je tu klasické téma toho, co s člověkem udělá sláva, taky o tom, jak je svět rapu odlišnej a v něčem nebezpečnej. PSH na rádiu Spin právě teď.
1: PSH v hudebním víkendu na rádiu Spin.

dálnice. Na D8 na 21. kilometru ve směru na Ústí nad Labem je nehoda, dávej tam pozor, čeká tě zdržení. Co se týče regionu, v ulici Plzeňská v Ostravě je nehoda, no a pojďme do

0: moderátor v mém vysílání, takže si určitě volej na číslo 210 32 30 30 o svůj oblíbený track tady na Rádiu Spin.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: se Rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka a nás čeká poslední společný komunikátor. Za půl hodinky už si budeš objednávat tracky u Matyho, tak mu nezapomeň volat a já teďka tady mám hlasovku od Martina.
1: Ahoj, tady Martin. Jedu takhle na chatu, grilování, chill, poslouchat Spin Rádio. Vyber mi tam nějakou písničku při tom grilování, až tam budu. Abych se nějak navnadil na to volno. Díky, měj se, čau.
0: Hele, Martine, zatím úplně nezníš, že bys byl nalazený na to, že jdeš grilovat. Já teda bych jakoby byla mnohem veselější než ty, ale chápu, já tě naladím. A když jsem přemýšlela, co ti tam zapnu, tak tam dávám Vodopády od Chaosu, protože to mi přijde takový, má to takový chatarský trošičku vibíček, prostě český song. Dávám to tam a užij si chatu.

0: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, ale jak už všichni víme, tak se nám blíží 16:00. To znamená konec mého vysílání, ale zítra se tady slyšíme opět od 13:00, ale to je vedlejší, teď už tady máme Matyho. Čau Maty.
1: Čau, čau.
0: Maty, jak se máš dneska?
1: Hele, krásně, sice venku není zas tak hezký počasí, jako tenhle ten týden bylo, ale i tak.
0: Volnej den v podstatě, je to takový, nebo my nemáme úplně volnej den, ale jakoby je volnej den. Chtěla jsem se tě zeptat, co budeš dneska probírat, na co se spinneři můžou těšit?
1: Hele, klasicky pokecáme o Rap News, tam budeme řešit hlavně Kodaka Blacka a jeho začení a taky pořešíme Supreme a nějaký prostě dropy prostě bizarních jako kusů, ne oblečení, ale různých jako speciálních itemů. Oni totiž teď, zítra, respektive dneska, tak dropujou svůj speciální boxerský ring, který je jenom prostě brandovaný Supreme, a taky pořeším Lil Uzi Verta, který má nový look a vypadá jako Mickey Mouse.
0: Já se nechci smát jako by lidem, ale to já jsem to nečekala trošičku. Jako
1: byl Uzi, mám vždycky totální drip.
0: Maty mi tady teďka ukázal fotku a až to budete poslouchat, tak si to vygooglete, ať víte, čemu jsem se teďka zasmála, protože nikdy podle mě ty lidi už neví, co by, tak udělají tohle. Ale třeba to má nějaký hlubší význam, ne?
1: Hele, vůbec nevím, třeba jako bude v příští desce jako mít kolaborace s Disney. Já bych se tomu vůbec nedíval.
0: Ale víš, to bylo by to cool. Jako bylo by to cool, kdyby nějaký rapper měl prostě spolupráci s Disney a byl by tam prostě v hlavní roli Mickey Mouse. Mně by se to líbilo. My se jdeme podívat ještě na počasí. A co se týče počasí, tak jak říkal Maty, není úplně hezky, nebo jakoby je polojasno, pršet by nemělo, je okolo 14 stupňů, což jsou dnešní maxima. Večer po západu sluníčka, což bude tak o 8:30, ta teplota klesne až na 10 stupňů, ale nebojte, zítra se to zase zvedne, a to až na 18 stupňů. A jak jsem říkala, já se na vás těším zase zítra od 13:00. Čau. Spin Radio.
2: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.

0: Kulhovi.
1: Za 4 minuty jsou 4 a ty ladíš Radio Spin.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu. Rap.

0: Čau, tady je Lukáš Pavlásek a právě posloucháte Radio Spin. Což vy víte, že ho posloucháte, protože ho máte naladěný, ale zrovna vám to říká Lukáš Pavlásek.
1: Československá scéna Radio Spin.

0: aplikace.
1: Posloucháš Radio Spin, na majku je Maty a nás společně čeká dnešní komunikátor, a to až do sedmi. Čeká nás hudební víkend, tentokrát Spinnery, Stříčky a Homeboye. Pokecáme taky o spoustě tématech, čeká nás taky Rap News před pátou a samozřejmě i tvoje tracky na přání, který si posíláš buď to voiceovkou, anebo na 210 32 30 30 kolem. Já už tady každopádně mám hlasovou zprávu od Patrika.
2: Ahoj Maty, zdar Spinneři, chtěl bych nechat zahrát Viktora Šína Virtuální drogy, bylo by to pro všechny řidiče, pro tebe do studia, tak zdar a čau čau.
1: Kámo Patriku, super track na začátek a skvělý track, takže já ho pouštím.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Matym.

0: Ladíš si Radio Spin, s tebou je Matej a taky hudební prodloužený víkend z PSH. Pustím ti teď klasicky dva tracky od těch tatíčků českého rapu. Jako první tady máme Redy, Hlasuju proti. Tohle je totální old school klasika, krásně pozitivní, beat vařil DJ Vich a zarepoval si tady taky Indy. Je to nějaká kritika a takovej vzdor zlýmu světu, doslova ten track hlásá mír a lásku, super věc na květen. Potom ti pustím track Rockin' at the Lobby Bar, který PSH udělali z Monkey Business, takže je to víc funkový než rapový, ale ten vibe toho nočního baru je tady zachycený krásně. Na featuru je tady každopádně i Kato a mám z toho pocit úplně, jak bych seděl v tom baru na drinku a jenom si užíval ten moment. Takže nejdřív Hlasuju proti a potom Rockin' at the Lobby Bar už teď na rádiu Spin.
1: PSH v hudebním víkendu na rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spen, dálnice jsou teď sízný, akorát D10 je lehce hustší u Brandýsa nad Labem, ale nic hroznýho. Regiony jsou teď taky chill, v Brně je hustší akorát Poříčí. Přesuneme se do Prahy, tam je ve státní svátek, dneska v pátek taky docela krásně čisto. Hustší je každopádně Nuselák v centru směra Legerka, taky Vilzonka u muzea a zdržíš se taky chvilku na Davidském kulaťáku nebo na semaforu na Bělhorský u Ladronky. K dopravě je to zatím všechno, ty ale stay tuned, protože za chvilku je tady další track na přání a potom taky klasický rap news před pátou. Radio Spin.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin. Radio Spin.

0: Rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe, ty posloucháš Rádio Spin, s tebou je tady taky Maty a já už tady mám každopádně na drátě Tomáše Vosap.
2: Čau, serus.
1: Kámo, ty jsi říkal, nebo dneska je hnusně, takže prostě ani nejde bejt moc venku, každopádně ty jsi s chábrama na bytě a paříte fifu, tak jak to jde?
2: No, docela prohrávám, že jsem si Real, takže nic moc s tím asi musím změnit.
1: OK, takže kolik máš na kontě výher lomeno proher teď?
2: Je to 2-1 zatím.
1: Zatím 2-1, OK. Každopádně, hele, vybrali jsme k tomu písničku od Viktora Šína Mlhu. Takhle do toho hnusného počasí. Jo, kam to pošlem?
2: Pošleme to Fikimu a Standovi a všem do Jeřic.
1: OK, tak Standovi a Fikimu a taky samozřejmě vám. A ať to kope, nebo ať se dobře
2: a
1: paří.
2: A Kočasovi, jo?
1: Komu?
2: A Kočasovi ještě, prosím.
1: A Kočasovi, jasná zpráva. Jo. Tak ať to dobře paří, kluci, a užijte si fifku.
2: Děkuju.
1: Posílám to tam. Čau. Koukaj.

0: Jo, dáváš si Radio Spin, ve studiu čiluje Maty a protože bude pět, tak jsou tady taky rap news. Tentokrát pořešíme Kodaka Blacka, rapera, který má přes 30 milionů měsíčních posluchačů na Spotify. Jeho tracky mají milionový poslechy a dokonce některé jeho tracky přesáhly i miliardu. A mě osobně docela jeho tvorba baví. Teď se ale jeho jméno skloňuje trošku v jiný sféře než v hudební. Byl totiž ve středu zatčenej na Floridě a podle TMZ čelí obvinění z obchodování s MDMA. A aktuálně sedí na vazbě v Orange County. Jeho právník tvrdí, že šlo o předem domluvený odevzdání se kvůli případu z listopadu loňského roku, kdy měla policie v autě, kde údajně ani neseděl, najít spousta důkazů, ale hlavně prej flašku se sirupem, na který měl mít otisky právě Kodak Black. Advokát zároveň říká, že má obvinění slabý právní základ a tohle obvinění chtějí napadnout u soudu. Hele, za mě, jestli se opravdu odevzdali zákonu dobrovolně a chtějí se soudit, tak si myslím, že to moc dobře mají rozmyšlený a že důkazy budou pravděpodobně fakt slabý. Jestli je to obvinění samozřejmě oprávněný nebo ne, nevíme, ale já věřím v prezumpci neviny, takže zatím fandím Kodakovi a jeho týmu a snad jsou v tom fakt nevině. Taky se podíváme na počasí, venku je 17 stupňů, ještě to spadne k večeru na 10, přes noc bude nejnižší teplota 8 a zítra ráno čekej teploty kolem 12. S tebou je Maty a ty ladíš Radio Spin.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s tabou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio,

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: Tailspin, na mic'u je Matej a je tady další hodina, takže to znamená další track na přání v našem komunikátoru. Já už tady mám voiceovku od Lukáše.
1: Ahoj, čau, zahráli byste nám s kolegou něco od Resta, jedno co, díky.
0: Tomu ver, Lukáši, dáme si Resta a taky Michailova a track na slovo. Ladíš Radio Spin a komunikátor s Matejma.

0: Dáváš si Radio Spin na majku Maty a mám tady ready další hudební víkend s Penery, Stříčky a Homeboye. Nejdřív si pustíme Yes nebo Ok, kde je na featu taky zpěvák Matěj Rupert, ten je z Monkey Business, takže to má zase takovej funky groove, zase to má takovej vibe nočního města, takovýho klidu a trošku špetka retra. Vlastně velmi příjemný track, hezky na večerní poslech. Potom tady mám track, hlavně ať se to nedoví máma, tohle je taky takový retro, nebo alespoň já to v tom slyším, teda hlavně to dělá ten beat, je tam takovej až osmdesátkovej synťák, zároveň to má takovej depresivní téma mladýho raubíře, který se bojí, aby se to všechno nedozvěděla máma. Super věc, se kterou se mnoha z nás totožní, super pasáž, tady má taky třeba Orion, celkově je to ale fakt dobrý track, takže Yes nebo Ok a taky hlavně, ať se to nedoví máma, na Radio Spin.
1: PSH v hudebním víkendu na rádiu.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, dálnice jsou teď v klidu, akorát D3 je zasekaná u Votic, ale každopádně je to docela v pohodě. Regiony jsou teď bez problémů, takže se můžeme podívat rovnou do Prahy. Tam je momentálně hustší v centru a Kolařád nosila jak směr Legerka, taky Ječná a Vilzonka u muzea. Bouračka je potom taky v centru v ulici Zlatnická, tak tam určitě bacha. To je zatím k dopravě všechno, za chvilku je tady ale další track na přání a potom pořešíme Supreme a jejich novej, trochu bizarní drop.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Spin Radio.
1: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Jindřichova Hradce.
3: Nově to vysíláme na 90 FM.
1: Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.

0: Prospér, jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
1: Pusám něco jinýho, prosím, spíme.
2: Pojď to rozpárit, pojď.
0: Rádio Spér, nejvíc rapu v republice.

0: reaching your bag past the fifth. I'm a leader at last. This a don you with my nine spit, jigging blues consciousness.
1: Komunikátor na rádiu Spin. Právě teď hrajeme přání z naší mobilní aplikace.
2: Posloucháš rádio Spin, taky komunikátor s Matem. Já už tady mám další track na přání, který mi přišel do mojí mobilní, do naší mobilní aplikace rádia Spin. No a přišla mi voiceovka od Denise.
3: Ahoj, já bych chtěla zahrát pro mýho miláčka kovárnu do Slavkova 4D zelený dým. Díky, Denisa.
2: 4D zelený dým, skvělý track, ještě lepší remix a ještě lepší písnička.

0: Dáváš se rádio Spénu, Majku je Maty a já už ti slíbil novej Supreme Drop. Obecně mi přijde, že tyhle ty high fashion značky někde prostě neví co by, tak se vymyslej totální blbosti, jenom aby byly zajímavý a samozřejmě to nacenějí totálně astronomickýma částkama. A boom, je tady debata o tom, jak je to umělecký a hrozně protestantský. Vzpomeňme si třeba na Balenciagu a jejich roztrhaný oblečení nebo špinavý počmáraný tenisky za absurdní ceny. Supreme se mi vlastně jako značka docela dost líbí, přijde mi, že to má vlastně docela styl, ale čas od času jim taky solidně přepne. Teď třeba vypustili do světa novej produkt a kámo, je to boxerský ring. Jako asi no comment, jako jestli už něco, tak bych chtěl třeba nějaký boxerský rukavice nebo třeba boxerský kraťasy, ale ring? To je prostě věc, co si určitě každý fashion fanoušek koupí, nebo třeba vůbec, ale abych jim nekřivdil, tak tomu vydali taky kolekci oblečení, která není zlá, něco je hrtá hrozně basic, ale a nezajímavý, každopádně některý kousky jsou docela swag, každopádně hele, na Supreme rakev, kterou mimochodem taky jednou prodávali, tak na to už podle mě fakt nic nemá. Taky se podíváme na počasí, venku je právě 16 stupňů, ještě to spadne na 10, přes noc bude nejnižší teplota 8 a zítra ráno čekej teploty kolem 12. S tebou je Maty a ty ladíš Radio Spin.
1: Spin Radio.
2: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej si na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
3: Plavčíku?
4: Ano, kapitáne.
3: Co to máte za příšerné tetování?
4: To mi udělal kuchař Stefan v podpalubí.
3: To je příšerný, proč nešel k Tondrik Tatu? Dělá nejlepší neotradicionál a japonský styl. I můj papoušek nemá tak kvalitní barvy. Příště půjdeš k Tondrik Tatu, rozumíš?
4: Rozumím, kapitáne, jak se k němu objednám?
3: Přes Instagram. Napiš tam.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš rádio Spin, s tebou je tady taky Maty a nás čeká společná poslední hodinka tady na komunikátoru. Já už tady každopádně mám na drátě Samuela, se kterým vybíráme track na přání. Čus.
2: Čus.
1: Tak co bro, jaká byla neděle, respektive pátek a státní svátek?
2: Jo, v pohodě.
1: Je yes, takovej chillíček nebo nějaké akce?
2: Chill.
1: Hele kámo, já takovýhle pátečky úplně miluju se prostě dávat chillozní. Každopádně, hele, vybrali jsme písničku kámo Stereo od MGO Keje. Kam to pošlem?
2: Asi bych to poslal všem, kdo poslouchej, tobě do studia, rodičům, kamarádům.
1: OK, tak všem spinners, tak je samozřejmě tobě kámo, ty si užij písničku a taky zbytek tohohle toho hezkýho dne.
2: Jo, díky.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Matým.

0: Ladíš hudební víkend, respektive prodloužený hudební víkend na rádiu Spin, s tebou je Maty a už tady máme ready dnešní poslední dvojitou dávku PSH a zakončíme to úplně libově. Zahrajeme si totiž track Co bude, až nebude rap, totální penerská klasika z desky Epilog z roku 2010. Ten instrumentál je takový až nostalgický, takový trubky, chillovej beat a text o té otázce Co bude, až nebude rap. Co nás čeká? Nikdo neví, zároveň se tady kluci ohlížej za sebou, mám z toho takovou polodepku, ale zároveň mi to přijde prostě krásný. No a tečku, tak tečkou to zakončíme a bude to v podobě tracku Nekonečno. Tohle je v podstatě takovej ego trip, který pro PSA je celkem nezvyklý, zároveň to ale není nic přestřelenýho. Baví mě tady to přirovnání, že jejich cesta je jak nekonečný příběh. K tomu je to na takovém chillovém beatu, poklidný, příjemný pianko, prostě taková pohodinda nakonec. Takže co bude, až nebude rap a taky Nekonečno, tohle jsou PSA na hudebním víkendu Rádia Spin.
1: PSH v hudebním víkendu na rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, dálnice jsou momentálně krásně čistý, stejně jsou na tom i regiony, ty jsou teď bez nehody. No a v Praze, tak tam si postojíš v centru na Nuseláku směr Legerka a taky na Ječný a taky na Vilzonce u muzea. Jinak je to vlastně taky krásně čistý, to je k dopravě, to tudíž zatím všechno, respektive dneska už všechno. Ty ale poslouchej dál, protože nás čeká ještě poslední track na přání, no a potom taky pokecáme o Lil Uzi Vertovi a jeho nový image.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Spin Radio. Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deci a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun.
2: Radio Spin má novou apku. Jeremiň Dat a její ovládání je tak easy, že to zmákne i tvoje babička. Aktualizuj nebo stahuj hned teď. Radio Spin.
3: Radio Spin. It's okay, okay.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: aplikace.
1: Posloucháš Radio Spin, na majku je Maty a já už tady mám dnešní poslední track na přání, který si objednal kámo Vladimír.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače Radia Spin, takže tam nějaký pořádný rapec od The Game, děkuju.
1: OK, kámo, je to sice trochu Schwindelfix, takže tam dáme The Game, ale dáme ho s Swiftem a jak jinak než písničku Hate It or Love It.

0: Právě si dáváš Radio Spin ve studiu Philly. Matej, ale už nenadlouho, protože náš komunikátor pomalu končí. Pouštili jsme se tady dneska hudební víkend a PSH, taky tvoje tracky na přání, takže díky všem, kteří volali a posílali voiceovky, ty už každopádně si zase volej už zítra ráno, protože tady bude v 9 Krištof. No a my se ještě podíváme na Lil Uzi Verta, to je rapper, který má vlastně docela styl, takovou hustáckou image, no a on je úplně změnil. Má nový hairstyle, který je no přinejmenším groteskní. Má takový dva drdoly, který vypadají jako uši Mickey Mouse. Jako hodně crazy rozhodnutí jako o účes. Vypadá to fakt docela vtipně, až tak jako směšně na takovýhleho gangsta rapera, ale hele, kdyby příští desku hlásil v kolaboraci s Disney, tak to by teprve byla bomba. To by jako myslím, že všem spadla čelist. Taky čeknem počasí, venku je 15 stupňů, ještě to spadne na 10, v noci bude nejnižší teplota 8 a zítra čekají teploty kolem 12 a mělo by být velmi podobně, jako je dneska. S tebou je Maty, ty posloucháš Radio Spin a slyšíme se zase zítra, tak čus.
1: Letím do cizích pokojů plných nočních můr, oni jsou vzhůru, zatímco jejich původci spěj. Možná si v sobě mohl krotit kreatůru a nemlátit kůlka, možná by teď nechtěl strachy blejt. Možná vám přišlo vtipný šikanovat v kruhu přátel spolužáka kvůli tomu, že byl podle vás jinej. Možná by teď nemusel na tramvaz za čnůru, možná že se jenom nechtěl skamarádit s každým debilem. Možná ta holka chtěla jenom jít ven, možná nečekala, že jí znásilníš kvůli tomu, že se fajn oblíkne. Možná chtěla někdy dítě, šťastně žít, možná si smyslel, že se přitom fakt bavíte. Možná ten týpek nečekal ten výstřel, možná si nečekal, že když ho budeš okrást, tak ukončíš jeho příběh. Možná ho teď vyhlížejí rodiče z okna a čekají, až přijde. Možná že jsi ustihl utratit jeho peníze, možná že ta rodina chtěla jet jen na výlet, možná nečekali to, že do nich autem vlítneš, možná jsi neměla pít, možná jsi měla žízeň, možná jsi jim zničila život a sobě víkend, možná jsi neměl dětem říkat nic neumíte, možná chtěli kreslit, tancovat, možná že si nevěří teď, možná že jsi týpek, možná tvoje dětství bylo taky plný těch debilních vítek, možná že jsem střítek z pohádek, možná výkvět fantazie těch repových dítek, víte, možná nejsem jel páč, nesel jim teď lakitek, možná jsem jen obyčejný člověk, vítej. Možná jsem jen táta, který dříme. Možná bych byl ztracený, kdybych sám sebe neobjevil v rýmech. Možná mezi náma žijou miliony příšer a dost možná jejich útok nepřijde ze skříně.
0: Je 18.52 a to je přesný čas na Radio Spin.

0: hvězdovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla.
1: Co se rupa děje?
0: Co se děje? Co se děje?
1: Co se děje?
0: Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

nad hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Bla bla bla bla bla. Co se děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla bla bla bla bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě. Bla bla bla bla bla. Co se děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje?

0: I'm pretty good.
1: Radio Spin Death Double. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku? Radio Spin Death Double. Radio Spin je jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.

Rádio Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop. Rádio Spin. Nejvíc rapu v rap.

Děli rodiče, čežom, jak už mám ten gruby stav, z kterého ti budou skřípat zuby, jak na Beats for Love. Černá hvězda na nebi, můj spečetěný osud, vybral přídavky na děti, koupil pár stí

0: Underground. Každou středu od 8 večer
1: a každou neděli od 9 večer
0: na rádiu Spin.
2: Každý den je voden mín, každý den je voden mín.

Rádio